0: nyɛ media
1: mibisa wo ɛdeɛ kora na wɔntumi nyɛ
0: ayɔbeafoɔ wɔbɛmfa wo din na wɔmmɔ wo din ma manimu mu ase gya